0: Radio Salomon.
1: Čas za registráciu auta, produktu, naredimo vse. Od tehničnega pregleda do zavarovania. Vy pa lahko med tým obiščete náš produkt bar.
2: Wow. Tehnični pregledy produkt na záložky zraven toplárne.
3: Vse na jednom mieste.